jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 50.

klečet, klečet, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletím.

reliéf pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

uzít ma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl.

hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bezslastného umrtvení.

až o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

závěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na závěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na závěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí.

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodí, myslím, asi se nutí.

se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

minomety reflektorů střílí. Jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 56 109.

malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

kouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinant,

vesel je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šaru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl.

říkáš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit

závěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na závěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na závěstí, zda mi to ještě tluče.

0: hvězdy jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak hodně myslím, asi se nutím.

0: někdy si prostě venku v dešti. A k odrážení kapek nestačí ti jenom pěsky. Myslí, já myslím, na co asi mám. Lítat neumíš, tak asi nejsi superman.
1: Jenom tak chodí, myslím.

0: zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodí, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

Dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

minomety reflektorů střílí. Jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla. To pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě brečel.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

mě probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu, aby

růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl,

hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě.

máš o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce.

mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí.

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: Naše zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodit, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.

jak mi tak docházejí síly. Já pod jazykem cítím síru, víru, ztrácím víru a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 50.

brečet, klečet, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky, na hrachu klečel.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí mi už

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

hrůzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč, není jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevo rubec máchl.

až o naději a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Zvlíknout se z pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už jsem mi mluvil.

mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě kliče, jestli mám ještě štěstí. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě kliče.

0: Hvězdy jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím?

0: čtyři zdi jsou holí, i když jsou na nich tapety a planety se točej a na tom ty nic nezměníš. Cesty jsou daný, tak na kterou se vypravíš.
1: Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím? Jenom tak chodím, myslím, asi se nudím, tak co s tím? Někdy sám nevím. Má smysl to, co dělám, dělá si z toho někdo něco, jestli něco vůbec dělám. Motivaci nemám a někdy jenom pocit mám, když pominu, co dělám, je vůbec něco, co mám. Jsem jako Alenka,

dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě rád.